0: Avajot.
1: Radio Kamil, jeď mé nertke stůl.
2: Olšt, jeď mé nertke stůl. Olšt, orgo toch nix bůl.
3: Radio Kamil, olšt nirs, vrůj.
4: Radio, vrde echte Ajoenen.